To bi hižo Eric Church pala nas v programje, až tu hewa kište na nas dženca rano čaka, jednače popečiche. Vo ľubosti na vúce spieva dženca rano Steffen Kostoš. Hoboske svoa ma za nas Mario Hess. A vo dživach mier z nami spieva Hubert Kola. Všetky toto titule slyšíte hač do 6 našim programie. Srbský rozvoz praje dobranie.

Biel naši sčie a dôveru, kaž po jas mám do toho zase liečo zase na oči. Runie to vjesčana menujce tež meteorologojo, a tu už poľadňujem najprv na vulade za dženznýši džen. Spočatnje ma byč přečelnje a převažne suchi, v běhu dňa pak potom za zapada sem ručele přičanu a tute přinesu tež jednotlivé švěle sobu, tež zahrimač so dženca može. Čivesli prostupa běhu dňa na 19 do 21 stopňu poda nás vo horní Vúžice. Jutro potom přečelne, ale tež pomročene, taký pravý mix po takým. V biehu dňa očakujeme tež trochu dešča, ale mají že byť letné čopfe z 25 stopnými a od čtvrtka sem, že potom zase pravý los má byť přečelne a sucho a ľubé deči smiečo sa veseliť. Kúpanie je zase možno pri 30 stopniach a piatk má samo hýšťo hocišo byť. Niekotrému škúli to veselo, či nie druhým zase nic, 30, či to samo 5, 30 stopňu, to očakujeme v horní Vúžice.

0: Česač menšino do napu šestčichje. V Woklicach běše čera prinja stacija letošie Zatkula Beach Tury. A nedom je sta ľudži přišło. Zatkulario su prinji raz moto za kúždu staciju podali. A v Woklicach se čera vuladal písane t-shirty. Beno Šota, bitam a to rozkvače.
1: Triko brazilske, argentinske, vizotež nemske a vele druhých se vuladal v Woklicach. Tema tam běše ladajo na svetové mištostva kopajnce trikoje. Česatky tajky se na Woklečanským športnišču vuladal.
2: Hajmo smo boli se s ministrantami v Rome. A tam smo vidíte, taký fajn alles Roma triko. A tam si ja môj brat nučili a musná, kajli ten triko echt fajn upadá. A potom smo si kúpili.
3: Musmo smo boli se s môj sotru v Barcelona. Už ona tam jen leto bola. A potom si ja to tajko triko šopa šo. Tam sú také staré retro dávali, ale čas je tu nupo, tak už ja Ronaldo cool nechám, ja som tu tam on Ronaldo, z brazilské.
4: A ja mám jen triko zotva, nekým som si extra za Highfield Festival 2024 činštali. A tam sú jedna malká skupina od Woklečanských hinili. A s tým je tam jen Woklečanský logo, horeka, naše meno, aina ličba, kým sme si upotali.
1: Po všetko le beach volejbulového turnéra sú sa potom šíce se svojim trikom za foto zestupali. Potem pak ješe dale. Finálu běžte můstvě Kokos, vokovo Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Měšenca můstvo Manuela Šote. A tuta Měšenca běže na koncu najlepša čera.
5: Já v Praju mu jsme jaro vojovali a teď jsme hručo leželi, jsme dále činili a všetci dále vojovali. A naša mentalita je dženca jara dobra boha, teda si musu stúle lasu dobuli dženca.
1: Koncentrácia je trebná po 4 hodinách ráča, šako ve Woklicach veci ktejš ište tun, abo tam nebúl preč duješe.
0: Nitko pak mirja so šitci hižo na přichodnú stáciu menúce Ralbicach a tež tam maja moto mienúce, genč po potom mačo si přichodnú džen zraštič, 19 a 19 leta. Přichodná ponželu sa tam po takým Ralbicach raje.

A drudy sú šéfajo v opravdu kultu do pokaza stiovace stavizna. Džakovano svojemu šefi a s tobom dživa davari netreba 24-letne menice dojastva. Kak to dže, sa netko prašiče? Tutun 24-letne tun bie do kontrole na nemsko-polskej ranici blízko Zorelca přišo a tam zastonice potom zvistčichu, zo nemožeše muž žadanú penežnú pokutu, kotru šmieše ta krec na jeho konče, ve vysokosti nimale 5000 a 500 euro sam zapvačič, kajž zjasko a policija zžili, k tutej vysoké sumie bie přišlo, dokež bún zasúdžené, dokež bie piju při autojedženiu. Šéf tutoho 24-letného tun přinže potom v osobinsce na zariad do Zorilca a žadanú sumu záruča, ja môžu vám netko tiež celé dokladne rec, keľko penes to bychu 5400 a 2,8 eur, ktoré tutun šéf za 24-letného sa budžovačeria zapvačil.

A do přichoda netko tež, z vami lada menujúce na hudžbný přichod. Kotra hudžba nás tuti hodžine vočakuje? Hač doleva abo doprava, v tom rozsudži Malina Matikec. Sivu noc je titul Michała Cyže. A tu spiewa Marek Reka. Všetky tuto titule očakuje vás po takým nitko od 6 do 7.

0: jutze quasi ne Jena, hieß du schon Darik, aber hieß du schon ne Idee, ne Matscherie. Aber zisch so slubitsch, a trebatsch nisch du, stoisch wutrobus weseli, wie wirst du, stot so runje retz, staros tschüss aus minu, du schladasch na tscherste quitschel, aber na buinjek tschüja zu quitku sarudje. Birnisch tschase sa sarodnistwa sauistsche, pschetz lochgenje beli, jesso krollet sarodnistwo ve wutworju, pschess epetsch lit tschessatku pschekusuawo. Tschera su to svetschili, aras nesu quitgekrepeli, alle schklin Schuss bin Eli. Aber Bettina Wenderoth war wie Butler.
1: Also bitteschön. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Skupinka Sobudjewa Cherio CSB Runje Pschischwa. Apostrowi Svižnu Žonu Kvitka zum Schatze a jej Wutrobnie gratuluje. Tak, kajsch sewe ludzi z bliska a z daloka to dżinsa činja, a so z nie wesela. Kerstin Kolowa je hewak dżinsach a dživanski fali popuču, ščipa tu a kopa tam. Za svedžin su rostlinanje vurumuali a vuredžili. Pjatnače let je mač cioch doroščenih dječi mestom šefina. S prichodnimi staršima je so 1976 šo započalo. Potem zostaj Erhard a Gisela Krollec najvupšim NDR-skim času z Michendorfa pola podstupima sem prišvoj. Pričina? Preuzač zarodnictvo. Svojbne zavod ze sezonovimi mocami meješe v osebi letach okolo 2008 mocne stunče konkurencu vojovač. Manželski René dobješe se jako vodža LKV-a druže dživo pytač, a Kerstin Krolova startuva poslední pospyt zavod vukovač. Před 10 letami namaka so potom floristiska mištaka Klaudia Lochova do zavoda. Za Kerstin Krolovu, kež sama praji, najväčše zbožo. Žona z útrobu za kvitky a potom hišče ze serbsky.
3: Ja môžu rejne kreatívne byť, ano? Když jen to ľubuje, ja sa všetko znovu celá rada s rožami, s kvitkami džovač a když jen to borbu ľubuje, kde s ľudžimi rada je a jen vidí, ka veselo niko to sú a tie džakovne, to je ja rejne. To rúne jo pola nás, ja rejne jo. To je halt hina, kajš ve myšče, ty pšindu, cia ich myč a sú zase preč, jo nek pomaku tých kupcu znaje a když jen vy tu na tom kvitčel dostane, po nej nižo vy, tým sú te borbu ľubi, tým sú te kvitky ľubia a tak môžem to individuell na tú osobu činč.
2: Nano je to jeden z kľúčov, kýž kúpcu do dvoja vábi.
4: Tá co atmosféra je, tá blízko štej, jen to by tie ľudí je upopierať.
5: Ale tyž tak, tyž ja treba mi rene kvičik, náhodný nám za niko, ja v rade pšindu.
6: Za mňa všetci z Grolicu, všetci boli na dobrá adresa. Sprena, ja z Krušic přijedu do krutky Pučje, alebo tyž, kde šijedže ze Zdelan, alebo ze Spančic, to všetci Grolice, níže jo je to središča. Ja še ženi nesem jole nekak poznal s tom obkladašva. A netko še tom obkladi tak jara vôjotovane. A budeš jen dárk treba, šte dostane všetce dobre ideje hišče, alebo oni tebe podpierajú, pši zapakovanie na pakčíka, když te kvietky sú bunúcka, alebo jen dobro bys, also ja si kvalitu tom obklad.
7: Zroma noš bude a tak, čo renša jojo, no.
8: Na kvietky, kýže na roh bere, to sú všetko, že leto nemali, to samsne. Macošky, aber Boževočka. Also ja všetci jo jedu, když ja nikdy nešto trebam. Když ja jem jen kvičel trebam. Stajne jo po kolec.
2: Tak môže po takým vupadač. Když vozme zmužita žona votešky zavoda do hošče a další so přiblíža. Štú a hač rianoho dňa nechtu zarodnictvo pšeuza, to šefina Kerstin Krolova dženca hišče rec nemôže. Miestom pak zladuje pozitívne do přichoda.
0: Krolec zarodnictvo v údvorju svečuše čera cicuči litne, odeče, celebo pak, čera posta litne v obstoče a Bettina Wenderoth vypodla. Bydl na sedemie.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za vohakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Hej, ladajtaj. Vulke šklenčane rota. Dajke še vidjo nesem.
1: Haj, ale... Vone sú začinené. Možno zo je zástup zakázané.
2: Ľudkaj, to sú moderné rota. Snano, so same voco vočinia.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane rúce.
1: Vone sú hýbaja a zönča.
0: Rota sú živé, mato.
2: Nie, nie. To je technika. Zatím kova so přemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvěduch, když může nás šlapnit, když do rotu stupíme?
0: Lí, kdy to zastupí přes magické rota. Zim, zalabim, rota so očiňa. A lí, kdy to hýže zase na magické vášně, vůstupí. Rota so zase začinja.
1: Prosu, rota, nespožirajče kita.
2: Vrota tola nikoho nespožiraja.
0: Pujtaj, ľudkaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca von, a vuca von, a vočinene, začinene,
0: vječeš, vječeš,
1: juhu, nutato, rata, rata, rota, rejuja s nami.
2: Snano, sú to vjesové, hejsovanské rota.
1: Ja sa rotu jace neboju.
0: Ja chcú doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty si tola náš mechanikus.

z razy mienujce do forta. 20-letny sobu jeduce bólo chce zranjene do korunne dovezene. Policja zvěstči, zobie pozdatne zawinowanie zboža alkohol piju. Test pokaza hodnotu nimale 0,7 promilu alkohola krí. Doromady nasta škoda niedže cice či 10 euro. Sobotu rano je 62-letny vodžer Honda Civic na B690 mes narčom a čornym gumcom znezbožil. Vun bez dotal neznat je příčiny při odbočce Piskunia, to je přemyslu areál nedaleko čornokumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zajú a doštoma zrazu. Šoféra doberu Češko zraneného s heliom do kliniky dovesť, nasta škoda nimale 10-10 euro. Nedželu popodňu je policia kamiencu šoférku Toyota kontrolovala. Dokelčne v obsiedžeše 6-60-letná žanu pvačivú jezdnú dovolnosť je zastojnicovie zo zakazachu dále ječ. A tiež budešine by jedna postaletná bez pvačivie jezdnú dovolnosť se svojim Hyundaiom popuču, ty za neho by jezba na blaku nimo.

0: Cywu noc spiewał Michał Cysz, a noc nie tylko nimo z dybką na posadmichie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. We Woklicach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bičtury 2026. Mustu od Živija Mišinca vokova Manuela Šoty je čera finalu přečivo mustu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18. mustu bě štyrioch štaflach rao, vjace hač 200 posta ľudži bě na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajeriu a přiladovariu je si s dobom triko zdrasčivo, to bieše mienujúce moto čerovšie stácie ve Woklicach. Jako přichodne náriđe sú Ralbičinio, tam je heslo stácie 1990 leta. Menšinová rada Nímsky víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škitač. Janik Vočer má nádrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariat zdjeli, je rada prostu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje zajšv piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nimaja so zapšieča, vuprajenia abo obrote z menšinových a regionálnych rečov jako škitná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nímsky, kotriž přisúšia Danojo Nímsky, Frízojo, Sintojo a Rumojo každý Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Šprevinu drohu mes Šprijicami a Novým mestom gmene Šprevinu do netvária. To je zariadnické súdnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosťu a přírodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich mieneniu by plánovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přívozovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk k industrijnej majsteni Šomaj Hamore a Čorny Pumpe. Okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách osudžiť. Kuloska Kupkec Pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zvote vo písmo udobila. Minený týdžin je Nímsky klebový institút Budyšinie na pousta všelakých klebov a cautu prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zorelského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přizivivo. Kupkec Pekarnia udobil si s rožkovým a ponožitným, rovne tak kaž s dvojnými cautami zvotu medaliu. Šušecanský pekár Brizan zavišči si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori serbsce pekario úspiešne na prúhovaniu vosušku občelili. Všetky úsledky vozivi Nímsky klebový institút na svojej homepage. A to byšu povieššie, kiš namákače cvi dôhosti tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Od rania dženca so slunco smie v ostanie najprv raz sucho polžišo vysča vedrario dženca ešte raz mročele, nekotre švíjele, snano tiežte abo tamne rímanie a živé sliebro hýba som je z 19 a 21 stopnemi při sriným vyciku z juha.
4: Šo klopve, šo beži, so suha a jedže, na pučach a na drohách doječe si tuž dere tam, do štenca rano drbiče, jeli za mače v zanas ište nekeke pokivu, kotrož našim vopkadnom systémie do tady ište nestia, potom nas rane zazvenče Budyšin 7400 je naše číslo, abo písače nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Takle potekim klinči přichod na tydžin finale krabatovije stavizny. Kartki su jara oblubovane a předstajenja nimale vupšedate. Jutze pak skičime vam ište raz rano šansu, co na našej telefonijskej akciji vo kartki pracovač tvočime vam palce a nedom vam tež přeradžu, kak to dže. Zase vopčiliče a sobu do vulosovanského honca přinžeče.

0: si bedelki nasedemja, a ja si myslu ništo školi z vas, by si pšal, zobemu čas tak skuzbač, zo jakle si bedelki našesč, krabate to zavies čemu?
1: Krabat.
0: Za přichodnú sobotu 27.6. to šako je premiéra staviznevo krabače v Kurjavie samoty čonem komcu. Máme za vás ešte kartky. Tute dživadvo pod tvojom nebiom tešako je, kajž zaješ veľeta tiež, nimale dosponne vúpše date, ale pola nás mače sa na ešte zbožo. Vumyslíče si prostě kuzvarské rundčko, pak je nám hač do večera šestčích napísače přes našu internetnú stronu, kýba so vopčilíče so júce rána na telefónovej akcii. Mie s šitkými zaposvanými rundčkami vulosujeme dvojce dve kartce, kýž sú nám kuzvarské rundčko napísali, a trojce dve kartce, kýž sú nás čelaku svoje rundčko rekli, poté kým júce ráno zazvonili. Do večeriu vulosujeme potom júce ráno, a zrobil som vám lepé básnivo, mám tu tiež nudom příkvat za vás. Haj, lirum larum vertauka, šalka je pona kofia. Tuton by ja netko moja trebač, abo snano tunle, Hama lama rumstata, pona nech je možnička, ja si myslím, to tiež nikomu neškočí. Zvonče tu už na nás a kuzvajče s nami sobu júce ráno našej telefonovej akcii. Môžete si potom dve kartce za premiéru staviť znovu krabače v Kurjavie samoty čornom komcu vúdobyč prichodný týždeň sobotu 27.6. Tuta premiéra je. Za váske info, vo Česčich môžete ta núc večer 7. sa zariadovanie potom započne. Kýba sa vopčiliče sa přes našu internetnú stronu tiež, tam môžete za mi kuzvač a nám vašu rončko napísač. Veľa úspecha vám!
1: Krába.
0: A vaše číslo zajúce ráno, co vám ište želič 0800 37 37 4.

Če sač menčino 10 dnih, ja, tu so naše pokive. Čenca je od popodnja 4 do večera 7 dživanička za tykanje pačeru za vojerovsku rejuvansku drastu. Dže, vi za vojerecach, a to domovinskim domje, to je na Drežďanskej. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zatka so dženca na večer pečich, a to k rečenju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobedlarský policist Andrej Kober dženca času od 4 do 6 v domie zahradnického zjazka Pančicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupino zahradnického zjazka při kloštorské vodeže sče dženca na zjavné zariadovanie dole naprošení. Od večera na posedmich tam diskutuja a to na tému od Brunicového regiona k Zakyčovanskému miestnu. Kajke je v uviče ve Užice. Dženca večer po takým na posedmich línie to bude. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku v Serbskim muzeju. Votmovina tuta a dalšo zajímavé prašenja na den žeče Juce Serbskim muzeju. Poskyt k verječe zorabistika popuču Serbsko instituta je na Juce 6 reče zvisku z zariadovanjem Kofi v Cioch. Potestvom z Vúžice do sveta. Serbsce misionárojo je téma a staviznáka Serbského instituta dr. Lubina Malinková podá sa zromadne s zájemcami na sledy serbských misionárov v zámorských krajach a tiež ve Vúžice.

0: Nic jenisch w oklecach Biesku, ale też tu Budyżynie, wird včera večer Molčina aktivna betina.
1: Hej, šako rikaše, včera tu zase Happy Monday veso punžela, a to včera jako Molčinska edícia. Nekak 200 opetuario je na dživadu namesto přišlo, 4 modostnych su po večeru vedli a pokazali su tam cirku svoje predstajenja dživadu a tiž live učbu, skatovač abo basketbol dokoba metač možeše Molčina a v okres informovaše v poskytkách za dječi, Molčinu a svojbe. Hej, šo cuku, zareduvario bišu spokojom ze zareduvanjom a kvališu vizo angažovanu Molčinu.
0: Tuž, dále tak.

0: V Woklecach, tam wot mi ješo so včera prvnja stacija letušie Zadkula Beach Toure. Přes cive leča nitko budu Zadkulario kóždu pondželu šako ze svuchom mobilom v damnej sö. Při dvěmaj sakomaj so s vami v volejbulu vubičomač a votem rozpravieč a včera na prvnju letušu staciju je nedom sta ľudži přišlo. Zadkulario sú prvni raz leca moto za kóždu staciju postajili a podali, a v Woklecach se včera tuž vuladal písané t-shirty. Benno Šota by tam a to rozkvače.
1: Triko brazilské, argentinské, vizotež nemské a vele druhých se vuladal v Woklecach. Téma tam běše ladajo na světové mistrovstva kopajnce trikoje. Česatky tajky se na Woklečanským športnišču vuladal.
2: Hajmo smo boli se s ministrantami v Rome. A tam smo videli taký fajn alles Roma triko. A tam si ja môj brat nutšli a mus na kajli ten triko echt fajn upada. A bon smo si kúpili.
3: Mus smo boli se s môj sotru v Barcelona. Už ona tam je na Plutobor. A bon si ja to taký triko šopa šo. Tam si taký staré retro dávali. A bon si ja si tu nupota už šo. Ja Ronaldo cool na kam. Tam on Ronaldo z Brazilske.
4: A ja mám jen triko zočan, keď sme si extra za Highfield Festival 2024 činštali. A tam sa jedna malká skupina od Woklečanských hinili. A s tým je tam jen Woklečanský logo, horeka, naše meno, aina ličba, keď sme si upotali.
1: Po všetko le beach volejbulového turnéra sú sa potom šíce se svojim trikom za foto zestupali. Potom pak ďže dále. Finálu bište mústve Kokos, Vokova Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Mešenca mústvo Manuela Šote. A tuta Mešenca bište na koncu najlepša čera.
5: Ja v praju mu smo jaro vojovali, a tež smo ročo leželi, smo dále činili, a všetci dále vojovali. A naša mentalita je jara dobra boha, to ja si musu stôl lasu dobuli dženca.
1: Koncentrácia je trebna po 4 hodinách rača, šako ve Woklecach veci ktejš ište tun, abo tamne bul prečtuješe.
0: Netko pak mira so šice hižo na přichodnú stáciu, menujce v Ralbicach, tež tam zmeja moto 19. a 90. leta to sú. Doreka šice raz do kamera pala mamu a papu pokuknuč a ladač, što tam hišče tak vysa sich časa modosče.

A svět zdá se zavěst, že ty Šínajši za kopariozo španíské, oni rachomenujíce čera 0-0 na pravého nováčka světových mistrovstvů kopence na Kap Verde menujíce s tým španíčenio zavěst, že líčili nesu. Vodladojo od toho dávach učera ještě další vůsledky. Švédska například doby přečivo tunisijský z 5-1, abo belgijská na egyptovsku tež vůrnanára z 1-1. Dženca potom hraješe ráno hižo, respektivně ponoce, Saudi-Arabská na Uruguay, tež tam končný stav nerozsudne 1-1 a nerozsudne tyše potom dženca ráno tyž dále. S dypkom, kaž jsme 6-5 naše vůsovanie započínali, jsou oni svoju hru zakončili Irán a Nová Zélandská, tyž tam, kaž prajene vůrunane, z 2-2. Dženca 9-1, že potom dále. Francuska raje to na Senegal. Francuska to jasný favorit v tutem kole a potom ponoce, že zase dále Irak na Norvegsku a ráno Cjuch, potom Argentinska na Algerijsku a tiež to zmieme potom v rajnšim vúsevaniu. Celé frišné čerstvé vúsledky zase za vás.

0: Apela nas vězon nie nimo, nie tuže dále, a to z pojezdčemi od Betiny všetož je miestem a s dupkom na poosmich.
1: Serbský rozvoz.

0: Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobré ranie. Ve Voklecach za šulu běše čera prýnja stacija Zadkula Bič Tore 2026. Mústvo Dživja Mišinca vokova Manuela Šoty je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromady 18. mústvu bě 4 štaflach rao, viace hač 200 posta ľudí bě na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajerio a přiladovario je si s dobom triko zdraščivo, to bě še menujce moto čerovšie stácie ve Voklecach. Jako přichodne náredže sú rajbičenio, tam je heslo večora 19.90. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zviazkové rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie lepe škýtač. Janek Vůča má nadrobnosti.
2: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje zajšiel v piatok přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zájič. Konkrétne nemajú sa zapšieča, vuprajenia alebo obrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
1: Menšinová rada Nimskeje, kotriež přisúšia Danojo Nimsky, Frizojo, Sintojo a Romojo, keštiž Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvopravdžič. Šprevinu drohu mies Šprejcami a Novým mestom gminie Šprevinu do netvaria. To je zariadniske súdnictvo dreža na včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri o ližunosťu a přírodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušín skožili. Po ich meneniu by plánovaná droha mene hač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk k industrijnú majestini Šomaj Hamore a Čorny Pumpe. V okres Budušín chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdžiť. Ze svedženiom za kupcu a přečelu a večerným zetkaniom zárodníkov regiona je krolec zárodníctvo ve Vúdvoju včera svoje poustalietne v obstače osvičilo. Keš reknú mi, čelka závoda Kerstin Krolova sú lica do talderie na letné a letné kvitky předali. Tež kvásu sú lica zase viace vúhotovali hač loni hyšče, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. Krolec zárodníctvo běhač do 19.31 džil vúdvorské je kopvanie. 19.76 je závod do krolec rukou přešo, viace k témie svišiče cibilky na osom. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu 5 šva zvote vopismo vúdobyva. Minené týdžen je Nemský klebový institút Budešinie na posta všelakých klebov a cautu prúhovov. Doromady 12 pekarniu z Budeského a Zorilského vokresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezvo. Kupkec pekarnia vúdobyl si s rožkovým a ponožitným klebom rune tak kaž s dvojnými cautami zvotu medalju. Šušičanský pekarnia Ka Brizan zavisčí si slibony pečat za viacore pečva. Hižo na zimie bychú so viacore serbsce pekario úspešne na prúvaniu vosušku obdželili všetky vúsledky vozivý Nimský klebový institút na svojej homepage. A to bychú naše poješek iš namakáči tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hajdžinca votrania vostane vici kojte, mudre nebio a slunco tu Budešine znajmenša, potom bihu dňa ze zapada zaso pomročene, zdžela ište švile a s blakami tiež rímania možne, a to šopši maximálne 21 stopniach.
3: Kečmu prošu na autodroze a 4 a to smier Zorjelc, smier s Budešinom Vukodom a Vospokom, tam sti skoncovane jezdžitvo na lewe jezdne, tam po takim Kečmu prošu na a 4 smier Zorjelc Budešin Vukod a smier Vospok, šit tam sti defektne jezdžitvo na lewe čare.
0: Serbski rozvoz.

A što je naši domi znije tak los k domu netko pokive. Dženca je od 4 do 7 dživanička dykanja pačerju za vojerusku rijovansku drastu. Dže? Bezo vojerecach, a to v domovinskim domje, tu nie na Drežďanski. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zetka so dženca, navečo pečich k redženju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobedlarský policist Andrej Kober, a to dženca, od 4 do 6 v domie záradnického zjazka Pančicach Kukovie. V naloku MIT Budušin a CDU skupinu záradnického zjazka pri kloštorskej vode sče dženca na zjavné záradovanie doli na prošení. Od večera na po 7 tam diskutuja na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému mistnu. Kajke je vůviče ve Úžice. Čenca potek jim večer na posledních linie. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetský zbirku v Serbským muzeu. Vodmove na tuto a dalšie zajímavé prašenia na den dječe Juce Serbským muzeu poskyt k verieže zrabistika popuču Serbského instituta je na jucejšie srieže zvisku se zariadovaniom kofi v cioch. Po tesvom zvúžice do sveta serbsce misionárojo je téma, na ktorúž staví znáka dr. Lubina Malinková přednošuje. A s tým je 3 betlky na 8. Serbský rozvoz praje dobranie.

0: Syn so k nam, spiorša runje Nikol Simonova a kemni sednova a postupiva jesu netko tež Bettina Wenderotova.
1: Polícia z G.
2: Dokiaľ nie je 11-letný šofér Forda nedželu čovanú amplu obkeč buval, je so na kšižovaný šuje vojerecach nezbožo stalo, 20-letný vodžer Favia Tuareka kiež mierše zelenú svicu zrazu menujúce do Forda. 20-letný sobu jedúce Forda bu lohce zranené do korunie dojezené, policia zvistší, zobie pozdatné zaujíno a nezboža alkohola piju testu unese menujúce hodnotu nimane 0,7 promilu alkohola v krvi, dohromady je tam škoda nastala niečo 30 000 €. Sobotu ráno je 26-letný vodžer Honda Civica na B690 mes narčom a čornom kumcom z nezbožiu. Vún bez dotal neznatý je příčiny při odbočce Pieskunia, to je přemyslový areál nedaleko čornokumčanského dvorniša, nalivo z drohy zaju a doštoma prasnu. Šoféra doberu Češko zraneného s helikopterom do kliniky dovesť a tam je škoda nastala nimale 10 000 €. Nedželu popodňu je policia Kamencu šoférku Toyota kontrolovala, dokiaľž neobsiedžeše 66-letná žanú pfačivú jezdnú dovolnosť je zastojnice za kazachu Dalejič. Podobne budešine tam by jedna postaletná bez flepov popuču so svojim Hyundaiom, tiež za neho by jezba na blaku nima.

0: je na podživečích.
1: Srpský rozhlas. Povestre. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Ve Voklecach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bičtory 2026. Mústvo Dživja Mišenca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Koko.

Kultur eine Probestream am Ninto Savas. Filme Maje Naglovee a Juliusa Günzeler ist doch in Ninto online. Transformatie Kreine, wie nu jose aktuelle Magazin Unikatos, Celaka MDR, ist Kortgimi Filmami. Am Jasenimi, jove aktuellem Udaschu, tecke Twörber, Maje Naglovee a Juliusa Günzeler. Film Blaubeeren, Tscherne Jagode, ist Pienkorts Edit Akitom, a Rosgronos Umeozoma. Udasche Johüschi Ashto, Maja, Dvatysa, Zedem Advajaschave Media TC MDR, Wiesisch. Grotk svíši sedem sto pěš advážaste lieto svojogo obstaša. K jubileoju uvová to město filmové ubežovanie za kůštegově to městče. Frist zapodáša se skoncujo 2. julia. Teke šulcká redonia abo tuaristvo mežo sobu gotováš. Moto jo našo město, našo čojenia. Obšimie štiete filmiki spominania nejlubše miestna, žycenia na příchod abo nieco ze všetnego dňa. Vážne jo, až filmy nesú dlej ako 15 minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu sčígane a z toho dynastáš vetmeniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filmy. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de abo vodedajšo je v Grotkojskem Spreekino. Mytovanie nejlepšego filma bužo živitek od septembra Siga 60 v Spreekino. A teke hoci, nedajú se Grotkojske lumpováš ze svojom velikém jubileju. Teke škötové kortky se zvösebnými grotkojskými motivami nento majú. Miaze motivami jo teke serska družka v grotkojskej serskej drastvie a serski pobrač. To odrie jo predne raz, až serske motive sú výžeš na škötových kortkách. 13. julia bužo z šišťania Carta Mundi librovaš kortové graše Spremberger originále. Za 7 euro pěš a 2 cento budu napředajn a to janové turistické informácie v Grotku na Marku. Prétne zjavné turnier s tými kortami bužo pěš a 20. julia. Siga jadnas čich v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletných 8 letách přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na 5 miestnách. V kino Klause, v restaurantže La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausholz kempingovém parku při Borglinje. Muzika tam na tých miestnách šuži grajo v Ziga Styrich, teke športové vyrážk bužo na tom dňu v Lubinje, ga bieg na Grodojskej kúpie.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Muse přiudaš, to jo čochu pozna gratulácia za jadnu krádu úspešnú a cestčonu európsku muzikáku. Słowakska violinistka Andrea Šestáková jo vordovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vna porada ze słowakského miesta Michalovce studirovala jo v Bratislavie, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola prietna muzikárka ve Bratislava kvartéše, to jo južo nieco. Ale jej pšaua kariéra jo napšaudu startovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcovky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola, na afrikaňskem kontinente a v azijske. Jeje nová domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca sa angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za Žiši. Nento pak přidu na to, co godla my v serskem programje v dnie ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve 80-tych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagrała sledujúce nagravanie zgromadne ze státnym orkestrom Brno. Tekte sú obstajali dobre zvisky serskego rozkvosa do Bratislave. Jeje stil sú opisali přes ciste kultivirovane zúk, virtuositu, dokradnosť a temperament. Słyšiš o sami ninto, te přiduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violínu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocove Gorcoše, ma krádu lyriske pasáže a užívajo citáte ze serskej ľudovej muziky. Viele viasela.

0: Trešebus zviši a my sme pedla. Na 17. serskem zviženju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Trešebuski žišeci musical Ludovaria, serski Ludova ensemble a Vjelevici. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježi nordujo prezentirovane ved serskego programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a na serskem svježenju ten konstruženja dajo drdejete nejlepše mlince. A te všidu ved uknikojskije firme Dolnoserskego gymnázia. V nás bierá s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jaden mlinc na tom svježenju, gaž se ninto planas meldujošo a na pšašanje vete gronjošo. Kúšte žien, až do pietka, mašo k tomu šanzu. Predne Worte grono dobydňo kenč planas dojžo přes mail na zoben@rbb-online.de abo přes povest na redakcijski handy. A to pšašanje žinca jo ze skakeju reju tradicionelnje kúšte serski svježen do koncu jome. Hešte raz, ze skakeju reju tradicionelnje kúšte serski svježen do koncu jome.
3: Vodkos, Pšašanja, Pešče nampad, 0-1-5-1, jadnasčo, 8-6-5.
4: RBB, Serski program.

0: Šuži se přijedúce konc týždňa svieši, přigotovania beže, gaž gledam z okna ven, hose na tvary jute karasele za miestčanský svežin. Ve sliepem pak trajo předviasele južo styri leta. Duda Kojský festival stoj před žurimi a to jo jano, kúšte svoje leto. Sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc učobne přepšosujo vás na natakt togo festivala pětkviaco ve sliepem.
1: Serbski ludowy ensemble zahaji festival Pjatk w 18 hodzinach. Wjesnjano stu gmeny Slepo Jorga Funde, předsedu domowiny Davida Statnika a krajnego radu dr. Stefana Majera wočakuja. Wopytowajo wočakuje hoa dujaska hučba z Grotkowskej dujaskej gildu a k zakončenju koncert z popserbami serbski benz Horneje Vužice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu paukajnsku delku, svišišo ho, netna zachopienka spiva.